0: mám.
1: Hráme maximum nových hitov.
2: My sme Európa 2.
3: Európa 2.
1: This is hot. Hot. This is Swedish House Mafia and Lickly. Happiness is so sad.
2: Toto ti hráme ako prvý.